tempo vai ser possível. Se esse for um cenário plausível.

Dobrou noc s Rádiem B.

pohodovánoční hudba na Rádiu B.

Indigo Blue. Dobrou noc s Rádiem B.

0: Jsou 4 hodiny na Rádiu B.
1: Pohodová noční hudba na Rádiu B.

0: Put it down.
1: Better believe.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Poslanec motoristů Filip Turek předvedl podle předsedy strany Petra Mačinky dospělý přístup, když po dopravní nehodě v centru Prahy dočasně opustil funkci vládního zmocněnce pro Green Deal. Turek se tak rozhodl, dokud nebude nehoda vyšetřena, což Mačinka označil za odpovědné a prozíravé rozhodnutí. Tento krok byl vnímán jako snaha o transparentnost a důvěryhodnost vlády v kontextu její klimatické politiky. Ministerstvo vnitra letos vyčlenilo na program Bezpečné dětství 38 milionů korun s cílem chránit děti před nebezpečím v online světě. Především varuje před online hrami, které mohou sloužit jako první kontakt mezi dítětem a predátorem. Tento program se snaží předcházet rizikovým jevům a poskytovat důležité informace rodičům i dětem. Kabinet premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je připraven projednat a schválit oficiální vyjádření vlády k kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla na příštím zasedání, které se koná 20. července 2024. Žaloba se týká summitu NATO v turecké Ankaře, který proběhl minulý týden. Vyjádření má celkem 81 stran a je klíčové pro další postup vlády v této záležitosti. Na východním okraji Prahy se intenzivně pracuje na rozsáhlé křižovatce, která má být dokončena do konce příštího roku 2024. Tato nová stavba propojí klíčové dálnice D1 a D11, což umožní hlavní město snadněji obejít. Řidiči i obyvatelé z oblastí Štěrbohol a Dubče sledují pokrok projektu každý den. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
2: Pifoviny každé úterý a neděli na rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Poslanec motoristů Filip Turek předvedl podle předsedy strany Petra Mačinky dospělý přístup, když po dopravní nehodě v centru Prahy dočasně opustil funkci vládního zmocněnce pro Green Deal. Turek se tak rozhodl, dokud nebude nehoda vyšetřena, což Mačinka označil za odpovědné a prozíravé rozhodnutí. Tento krok byl vnímán jako snaha o transparentnost a důvěryhodnost vlády v kontextu její klimatické politiky. Ministerstvo vnitra letos vyčlenilo na program Bezpečné dětství 38 milionů korun s cílem chránit děti před nebezpečím v online světě. Především varuje před online hrami, které mohou sloužit jako první kontakt mezi dítětem a predátorem. Tento program se snaží předcházet rizikovým jevům a poskytovat důležité informace rodičům i dětem. Kabinet premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je připraven projednat a schválit oficiální vyjádření vlády k kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla na příštím zasedání, které se koná 20. července 2024. Žaloba se týká summitu NATO v turecké Ankaře, který proběhl minulý týden. Vyjádření má celkem 81 stran a je klíčové pro další postup vlády v této záležitosti. Na východním okraji Prahy se intenzivně pracuje na rozsáhlé křižovatce, která má být dokončena do konce příštího roku 2024. Tato nová stavba propojí klíčové dálnice D1 a D11, což umožní hlavní město snadněji obejít. Řidiči i obyvatelé z oblastí Štěrbohol a Dubče sledují pokrok projektu každý den. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

0: News!
1: Yeah, and here I am.
2: Forcing me to face my greatest fear.

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Poslanec motoristů Filip Turek předvedl podle předsedy strany Petra Mačinky dospělý přístup, když po dopravní nehodě v centru Prahy dočasně opustil funkci vládního zmocněnce pro Green Deal. Turek se tak rozhodl, dokud nebude nehoda vyšetřena, což Mačinka označil za odpovědné a prozíravé rozhodnutí. Tento krok byl vnímán jako snaha o transparentnost a důvěryhodnost vlády v kontextu její klimatické politiky. Ministerstvo vnitra letos vyčlenilo na program Bezpečné dětství 38 milionů korun s cílem chránit děti před nebezpečím v online světě. Především varuje před online hrami, které mohou sloužit jako první kontakt mezi dítětem a predátorem. Tento program se snaží předcházet rizikovým jevům a poskytovat důležité informace rodičům i dětem. Kabinet premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je připraven projednat a schválit oficiální vyjádření vlády k kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla na příštím zasedání, které se koná 20. července 2024. Žaloba se týká summitu NATO v turecké Ankaře, který proběhl minulý týden. Vyjádření má celkem 81 stran a je klíčové pro další postup vlády v této záležitosti. Na východním okraji Prahy se intenzivně pracuje na rozsáhlé křižovatce, která má být dokončena do konce příštího roku 2024. Tato nová stavba propojí klíčové dálnice D1 a D11, což umožní hlavní město snadněji obejít. Řidiči i obyvatelé z oblastí Štěrbohol a Dubče sledují pokrok projektu každý den. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Neboj se uvolnit.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Režisér Mike Leigh, známý britský tvůrce, zaznamená návrat na plátna kin se svým nejnovějším filmem Tender Loving Care. Na premiéru plánovanou na 4. prosinec 2024 se těší také herečka Kate O'Flynn, která na sebe upozornila v Widow's Bay. Film slibuje talentované obsazení s Marion Bailey z The Crown a Paulem Jessonem z Mister. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

Rádio Béčko. Bčko. Bčko. S náma, teprve žije. Rádio B.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Francie utrpěla porážku od Španělska 2-0 v semifinále mistrovství světa, což hráče zdrtilo, jelikož měli ty nejvyšší ambice. Trenér Didier Deschamps přiznal, že jeho tým byl o krok pozadu. Turnaj zanechal fanoušky ve smíšených pocitech a francouzská šatna nyní hledá způsoby, jak si zlepšit náladu. Kdo se stane druhým finalistou mistrovství světa? Argentině se pokusí převážit osudové misky na svou stranu, zatímco Anglie touží po druhém finálovém postupu. Přímý přenos začíná ve 20 hodin na ČT Sport a ČT Sport Plus. Máte rádi fotbal? Soutěžíme o atraktivní výhry na mistrovství světa, které se koná 15. července. Navštivte web České televize a odpovězte správně na jednoduchou otázku. Fandíte cyklistice a máte rádi Tour de France? Pak je tu pro vás soutěž, kde stačí odpovědět na pár otázek a můžete vyhrát. Zažijte atmosféru a zábavu nejslavnějšího cyklistického závodu, který vás vtáhne do děje jako nikdy předtím. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, přinášíme zajímavost ze světa společnosti. V Rusku máte nyní možnost si pronajmout někoho, s kým můžete grilovat, sdílet pivko a prohodit pár vtípků, a to za skromný poplatek. Tato služba pomáhá překonávat osamělost a přináší lidem nové zážitky. Mějte krásný den, zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Radio B.
1: Francouzské houseové duo Mojo a jejich legendární Lady Hear Me Tonight

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Poslanec motoristů Filip Turek předvedl podle předsedy strany Petra Mačinky dospělý přístup, když po dopravní nehodě v centru Prahy dočasně opustil funkci vládního zmocněnce pro Green Deal. Turek se tak rozhodl, dokud nebude nehoda vyšetřena, což Mačinka označil za odpovědné a prozíravé rozhodnutí. Tento krok byl vnímán jako snaha o transparentnost a důvěryhodnost vlády v kontextu její klimatické politiky. Ministerstvo vnitra letos vyčlenilo na program Bezpečné dětství 38 milionů korun s cílem chránit děti před nebezpečím v online světě. Především varuje před online hrami, které mohou sloužit jako první kontakt mezi dítětem a predátorem. Tento program se snaží předcházet rizikovým jevům a poskytovat důležité informace rodičům i dětem. Kabinet premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je připraven projednat a schválit oficiální vyjádření vlády k kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla na příštím zasedání, které se koná 20. července 2024. Žaloba se týká summitu NATO v turecké Ankaře, který proběhl minulý týden. Vyjádření má celkem 81 stran a je klíčové pro další postup vlády v této záležitosti. Na východním okraji Prahy se intenzivně pracuje na rozsáhlé křižovatce, která má být dokončena do konce příštího roku 2024. Tato nová stavba propojí klíčové dálnice D1 a D11, což umožní hlavní město snadněji obejít. Řidiči i obyvatelé z oblastí Štěrbohol a Dubče sledují pokrok projektu každý den. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: 15 let do své kariéry nás Future provází album The Real Me, které vyšlo pod labelem Epic Records. Jeho pokus o zkoumání hranice mezi pravdou a personou se však nese v duchu ztracené zranitelnosti, která dříve definovala jeho nejlepší díla. Zmínka tohoto uměleckého boje přesto nabízí posluchačům nahlédnutí do komplexního světa jednoho z nejvlivnějších rapperů současnosti. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Radio B.

proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko. Každé všední odpoledne na rádiu Béčko.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Rovné.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Francie utrpěla porážku od Španělska 2-0 v semifinále mistrovství světa, což hráče zdrtilo, jelikož měli ty nejvyšší ambice. Trenér Didier Deschamps přiznal, že jeho tým byl o krok pozadu. Turnaj zanechal fanoušky ve smíšených pocitech a francouzská šatna nyní hledá způsoby, jak si zlepšit náladu. Kdo se stane druhým finalistou mistrovství světa? Argentině se pokusí převážit osudové misky na svou stranu, zatímco Anglie touží po druhém finálovém postupu. Přímý přenos začíná ve 20 hodin na ČT Sport a ČT Sport Plus. Máte rádi fotbal? Soutěžíme o atraktivní výhry na mistrovství světa, které se koná 15. července. Navštivte web České televize a odpovězte správně na jednoduchou otázku. Fandíte cyklistice a máte rádi Tour de France? Pak je tu pro vás soutěž, kde stačí odpovědět na pár otázek a můžete vyhrát. Zažijte atmosféru a zábavu nejslavnějšího cyklistického závodu, který vás vtáhne do děje jako nikdy předtím. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Posloucháte Sebestřed na rádiu Bčko a my si teď dáme houseovou pohodindu od Hercules and Love Affair, track s názvem Rise Me Up. Právě teď. Krásný den, přátelé.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
3: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Meteorologové varují obyvatele jihu a jihozápadu Čech před silnými středečními bouřkami, které následují po úterním mílnějším projevu. Český hydrometeorologický ústav očekává, že bouřky mohou být doprovázeny extrémně vysokými teplotami v následujících dnech. Doporučujeme obyvatelům být na pozoru a přijmout potřebná opatření k ochraně majetku a bezpečí. Podle exkluzivního průzkumu považuje 70% Čechů reprezentaci na summitu NATO v Ankaře za trapnou kvůli dvěma odděleným delegacím. Lidé vnímají jako viníky ministra zahraničí Petra Mačinku a prezidenta Petra Pavla. Premiér Andrej Babiš z této situace vyvázl lépe. Úterní bouřky sice nebyly tak intenzivní, jak se předpokládalo, ale alespoň na většině území Česka zapršelo. Nejvíce srážek bylo zaznamenáno na severu a východě Čech a také na jihovýchodě Moravy. Jih Moravy, který se již dlouhodobě potýká s velkým suchem, zůstal téměř beze srážek. Poslanec motoristů Filip Turek předvedl podle předsedy strany Petra Mačinky dospělý přístup, když po dopravní nehodě v centru Prahy dočasně opustil funkci vládního zmocněnce pro Green Deal. Turek se tak rozhodl, dokud nebude nehoda vyšetřena, což Mačinka označil za odpovědné a prozíravé rozhodnutí. Tento krok byl vnímán jako snaha o transparentnost a důvěryhodnost vlády v kontextu její klimatické politiky. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Kanada, páté místo.

Té paráda, čtvrté místo.

0: strike up, we get down, we go get it. Gangsta.
1: Pé paráda, třetí místo.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Meteorologové varují obyvatele jihu a jihozápadu Čech před silnými středečními bouřkami, které následují po úterním mílnějším projevu. Český hydrometeorologický ústav očekává, že bouřky mohou být doprovázeny extrémně vysokými teplotami v následujících dnech. Doporučujeme obyvatelům být na pozoru a přijmout potřebná opatření k ochraně majetku a bezpečí. Podle exkluzivního průzkumu považuje 70% Čechů reprezentaci na summitu NATO v Ankaře za trapnou kvůli dvěma odděleným delegacím. Lidé vnímají jako viníky ministra zahraničí Petra Mačinku a prezidenta Petra Pavla. Premiér Andrej Babiš z této situace vyvázl lépe. Úterní bouřky sice nebyly tak intenzivní, jak se předpokládalo, ale alespoň na většině území Česka zapršelo. Nejvíce srážek bylo zaznamenáno na severu a východě Čech a také na jihovýchodě Moravy. Jih Moravy, který se již dlouhodobě potýká s velkým suchem, zůstal téměř beze srážek. Poslanec motoristů Filip Turek předvedl podle předsedy strany Petra Mačinky dospělý přístup, když po dopravní nehodě v centru Prahy dočasně opustil funkci vládního zmocněnce pro Green Deal. Turek se tak rozhodl, dokud nebude nehoda vyšetřena, což Mačinka označil za odpovědné a prozíravé rozhodnutí. Tento krok byl vnímán jako snaha o transparentnost a důvěryhodnost vlády v kontextu její klimatické politiky. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě.

včeličko, chápej, že jsi ještě příliš mladá na to, abys věděla, v čem je smysl života. Dosud zůstáváš silná, každá zeď před tebou padá, každý boj, že vyhraješ, je však sotva jistota. Pochop, ne každý zákon překročit lze a má smysl. Chtěl bych vidět ty, kdo dnes půjdou, ať už mají

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Francouzský fotbalový kouzelník Kylian Mbappé vzal zodpovědnost za porážku 0-2 od Španělska. Přiznal, že plán týmu selhal jak technicky, tak takticky. Doufá, že budou lepší na příštím mistrovství světa v roce 2027. Argentinští fotbalisté se rozhodli pro tmavě modré dresy, které v minulosti přinesly štěstí. Semifinále proti Anglii začne ve 20 hodin na ČT Sport. Ve studiu se představí Petr Čech, Karolín Poborský a Ondřej Čelůstka. Francie utrpěla porážku od Španělska 2-0 v semifinále mistrovství světa, což hráče zdrtilo, jelikož měli ty nejvyšší ambice. Trenér Didier Deschamps přiznal, že jeho tým byl o krok pozadu. Turnaj zanechal fanoušky ve smíšených pocitech a francouzská šatna nyní hledá způsoby, jak si zlepšit náladu. Kdo se stane druhým finalistou mistrovství světa? Argentině se pokusí převážit osudové misky na svou stranu, zatímco Anglie touží po druhém finálovém postupu. Přímý přenos začíná ve 20 hodin na ČT Sport a ČT Sport+. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Česká televize plánuje nahradit oblíbený diskuzní pořad Otázky Václava Moravce, který skončil na jaře s odchodem moderátora. Generální ředitel Hynek Chudárek oznámil, že nový pořad bude představen 30. srpna. Kdo bude novým moderátorem, zatím ČT neprozradila. Předseda SPD Tomio Okamura vyjádřil pochybnosti ohledně setrvání Filipa Turka ve funkci vládního zmocněnce pro Green Deal, pokud by byl policií označen za viníka nehody z pondělí. Okamura si neumí představit, že by Turek mohl pokračovat, jestliže bude za incident s nemocničním vozem považován za zodpovědného. S motoristy zatím Okamura situaci neřešil a čeká na závěry policie. Česko čelí stárnutí populace a nedostatečným kapacitám v domovech pro seniory, což nutí rodiny převzít péči. Platy za pečovatelské služby se vyrovnají nákladům na pobyt v zařízení. Pobyt jednoho seniora v zařízení stojí stát přibližně 65 tisíc měsíčně. Česko chybí v nově vytvořené koalici 9 evropských zemí, která chce s Ukrajinou vybudovat obranu proti balistickým střelám. Premiér Andrej Babiš vyjádřil zájem Česka zapojit se, avšak účast podmínil absencí Velké Británie. O projektu se podle svých slov dozvěděl teprve v den jeho oznámení. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Pohodička z

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Francouzský fotbalový kouzelník Kylian Mbappé vzal zodpovědnost za porážku 0-2 od Španělska. Přiznal, že plán týmu selhal jak technicky, tak takticky. Doufá, že budou lepší na příštím mistrovství světa v roce 2027. Argentinští fotbalisté se rozhodli pro tmavě modré dresy, které v minulosti přinesly štěstí. Semifinále proti Anglii začne ve 20 hodin na ČT Sport. Ve studiu se představí Petr Čech, Karolín Poborský a Ondřej Čelůstka. Francie utrpěla porážku od Španělska 2-0 v semifinále mistrovství světa, což hráče zdrtilo, jelikož měli ty nejvyšší ambice. Trenér Didier Deschamps přiznal, že jeho tým byl o krok pozadu. Turnaj zanechal fanoušky ve smíšených pocitech a francouzská šatna nyní hledá způsoby, jak si zlepšit náladu. Kdo se stane druhým finalistou mistrovství světa? Argentině se pokusí převážit osudové misky na svou stranu, zatímco Anglie touží po druhém finálovém postupu. Přímý přenos začíná ve 20 hodin na ČT Sport a ČT Sport Plus. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: FM.
1: Ty hele, věděli jste, že?
2: Jako vážně?
3: A jako co? Jsi kráso.
2: Cože?
4: Milí posluchači, přinášíme zajímavost ze světa společnosti. V Rusku máte nyní možnost si pronajmout někoho, s kým můžete grilovat, sdílet pivko a prohodit pár vtípků, a to za skromný poplatek. Tato služba pomáhá překonávat osamělost a přináší lidem nové zážitky. Mějte krásný den, zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
5: Posloucháš Rovný beaty na Béčku.

3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Česká televize plánuje nahradit oblíbený diskuzní pořad Otázky Václava Moravce, který skončil na jaře s odchodem moderátora. Generální ředitel Hynek Chudárek oznámil, že nový pořad bude představen 30. srpna. Kdo bude novým moderátorem, zatím ČT neprozradila. Předseda SPD Tomio Okamura vyjádřil pochybnosti ohledně setrvání Filipa Turka ve funkci vládního zmocněnce pro Green Deal, pokud by byl policií označen za viníka nehody z pondělí. Okamura si neumí představit, že by Turek mohl pokračovat, jestliže bude za incident s nemocničním vozem považován za zodpovědného. S motoristy zatím Okamura situaci neřešil a čeká na závěry policie. Česko čelí stárnutí populace a nedostatečným kapacitám v domovech pro seniory, což nutí rodiny převzít péči. Platy za pečovatelské služby se vyrovnají nákladům na pobyt v zařízení. Pobyt jednoho seniora v zařízení stojí stát přibližně 65 tisíc měsíčně. Česko chybí v nově vytvořené koalici 9 evropských zemí, která chce s Ukrajinou vybudovat obranu proti balistickým střelám. Premiér Andrej Babiš vyjádřil zájem Česka zapojit se, avšak účast podmínil absencí Velké Británie. O projektu se podle svých slov dozvěděl teprve v den jeho oznámení. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Hudební novinky na rádiu B.
1: Patnáct let do své kariéry nás Future provází album The Real Me, které vyšlo pod labelem Epic Records. Jeho pokus o zkoumání hranice mezi pravdou a personou se však nese v duchu ztracené zranitelnosti, která dříve definovala jeho nejlepší díla. Zmínka tohoto uměleckého boje přesto nabízí posluchačům nahlédnutí do komplexního světa jednoho z nejvlivnějších rapperů současnosti. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Radio B.
1: Jsme blázni do muziky.
2: I do sportu. Na
3: Rádiu B. Francouzský fotbalový kouzelník Kylian Mbappé vzal zodpovědnost za porážku 0-2 od Španělska. Přiznal, že plán týmu selhal jak technicky, tak takticky. Doufá, že budou lepší na příštím mistrovství světa v roce 2027. Argentinští fotbalisté se rozhodli pro tmavě modré dresy, které v minulosti přinesly štěstí. Semifinále proti Anglii začne ve 20 hodin na ČT Sport. Ve studiu se představí Petr Čech, Karolín Poborský a Ondřej Čelůstka. Francie utrpěla porážku od Španělska 2-0 v semifinále mistrovství světa, což hráče zdrtilo, jelikož měli ty nejvyšší ambice. Trenér Didier Deschamps přiznal, že jeho tým byl o krok pozadu. Turnaj zanechal fanoušky ve smíšených pocitech a francouzská šatna nyní hledá způsoby, jak si zlepšit náladu. Kdo se stane druhým finalistou mistrovství světa? Argentině se pokusí převážit osudové misky na svou stranu, zatímco Anglie touží po druhém finálovém postupu. Přímý přenos začíná ve 20 hodin na ČT Sport a ČT Sport+. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu Novinky na rádiu.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Česká televize plánuje nahradit oblíbený diskuzní pořad Otázky Václava Moravce, který skončil na jaře s odchodem moderátora. Generální ředitel Hynek Chudárek oznámil, že nový pořad bude představen 30. srpna. Kdo bude novým moderátorem, zatím ČT neprozradila. Předseda SPD Tomio Okamura vyjádřil pochybnosti ohledně setrvání Filipa Turka ve funkci vládního zmocněnce pro Green Deal, pokud by byl policií označen za viníka nehody z pondělí. Okamura si neumí představit, že by Turek mohl pokračovat, jestliže bude za incident s nemocničním vozem považován za zodpovědného. S motoristy zatím Okamura situaci neřešil a čeká na závěry policie. Česko čelí stárnutí populace a nedostatečným kapacitám v domovech pro seniory, což nutí rodiny převzít péči. Platy za pečovatelské služby se vyrovnají nákladům na pobyt v zařízení. Pobyt jednoho seniora v zařízení stojí stát přibližně 65 tisíc měsíčně. Česko chybí v nově vytvořené koalici 9 evropských zemí, která chce s Ukrajinou vybudovat obranu proti balistickým střelám. Premiér Andrej Babiš vyjádřil zájem Česka zapojit se, avšak účast podmínil absencí Velké Británie. O projektu se podle svých slov dozvěděl teprve v den jeho oznámení. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Nestárnoucí klasika na Rádiu B.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Režisér Mike Leigh, známý britský tvůrce, zaznamená návrat na plátna kin se svým nejnovějším filmem Tender Loving Care. Na premiéru plánovanou na 4. prosinec 2024 se těší také herečka Kate O'Flynn, která na sebe upozornila v Widow's Bay. Film slibuje talentované obsazení s Marion Bailey z The Crown a Paulem Jessonem z Mister. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Pořádně nalomenej beat. To na Bčku může.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Francouzský fotbalový kouzelník Kylian Mbappé vzal zodpovědnost za porážku 0-2 od Španělska. Přiznal, že plán týmu selhal jak technicky, tak takticky. Doufá, že budou lepší na příštím mistrovství světa v roce 2027. Argentinští fotbalisté se rozhodli pro tmavě modré dresy, které v minulosti přinesly štěstí. Semifinále proti Anglii začne ve 20 hodin na ČT Sport. Ve studiu se představí Petr Čech, Karolín Poborský a Ondřej Čelůstka. Francie utrpěla porážku od Španělska 2-0 v semifinále mistrovství světa, což hráče zdrtilo, jelikož měli ty nejvyšší ambice. Trenér Didier Deschamps přiznal, že jeho tým byl o krok pozadu. Turnaj zanechal fanoušky ve smíšených pocitech a francouzská šatna nyní hledá způsoby, jak si zlepšit náladu. Kdo se stane druhým finalistou mistrovství světa? Argentině se pokusí převážit osudové misky na svou stranu, zatímco Anglie touží po druhém finálovém postupu. Přímý přenos začíná ve 20 hodin na ČT Sport a ČT Sport Plus. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Radio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
5: Radio B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Francouzský fotbalový kouzelník Kylian Mbappé vzal zodpovědnost za porážku 0-2 od Španělska. Přiznal, že plán týmu selhal jak technicky, tak takticky. Doufá, že budou lepší na příštím mistrovství světa v roce 2027. Argentinští fotbalisté se rozhodli pro tmavě modré dresy, které v minulosti přinesly štěstí. Semifinále proti Anglii začne ve 20 hodin na ČT Sport. Ve studiu se představí Petr Čech, Karolín Poborský a Ondřej Čelůstka. Francie utrpěla porážku od Španělska 2-0 v semifinále mistrovství světa, což hráče zdrtilo, jelikož měli ty nejvyšší ambice. Trenér Didier Deschamps přiznal, že jeho tým byl o krok pozadu. Turnaj zanechal fanoušky ve smíšených pocitech a francouzská šatna nyní hledá způsoby, jak si zlepšit náladu. Kdo se stane druhým finalistou mistrovství světa? Argentině se pokusí převážit osudové misky na svou stranu, zatímco Anglie touží po druhém finálovém postupu. Přímý přenos začíná ve 20 hodin na ČT Sport a ČT Sport Plus. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Tvoje srdce bije v houseovém rytmu.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne na rádiu Bčko.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Tož dobrý večer, přátelé, soudruzi, kamarádi táborových ohňů, posloucháte Rádio B z Roudnice nad Labem a hodinovej pořad plný metalu Horká kaše. Od mikráku se hlásí Mirek Fibiger. Dneska jsem začal, myslím, hodně z ostra, hnedka z kraje, to pro vás musel být hodně asi náročný poslech. Takhle drsný metal asi hnedka z kraje jste nečekali. Hehehe. Pustil jsem tu hrůzu, aby bylo znát ten kontrast mezi dobrou hudbou a velmi špatnou hudbou. Malý vtípek nezaškodí, že? Takže zpátky do metalových vod. Kapela Mortal Sin, tu už jsem, myslím, někdy tady pouštěl. Nicméně je potřeba se k ní vrátit, protože se znovu zaplať pámu dali dohromady. Teď vyrážejí na turné po své rodné Austrálii, pak se na léto přesunou do Evropy a myslím, že hrají u nás na Brutal Assault, což je skvělá věc. Čili jejich debutová deska Mayhemic Destruction a song Blood Dead Hatred z roku 1987. Skippy je náš kamarád, holky, kluci, každý má Mortal Sin rád.

Tak dobrnkali Mortal Sin, za mikrofonem Mel Gibson, myslím, pivo nosil Skippy samozřejmě. Pro metalisty mladýho vzrůstu vádím, že Skippy byl takový klokán z televizního seriálu. Dál tu mám kapelku z těch raných thrash metalů, Nuclear Assault. V roce 1986 natočili debut Game Over. Kapela dones hraje a už to párkrát tuším byla na festivalech. Dominantní je dost úřvaný zpěv, kvůli kterému to nikdy nevydržím posouvat příliš dlouho, protože to mě po půl hodince začne trošku srát, ale je to kvalitní nasraný metal, takže za mě super. Nuclear Assault se chystá na Assault. Go!

dim, nukleární asaul teďkon doskákali. A na mě dneska z ničeho nic vykoukla, pro mě úplně neznámá kapela Evil, o který fakt v tuhle chvíli bohužel nic nevím. Určitě mi to napíšete do komentů někam. Skladba se jmenuje Uvnitř hrobu, je z roku 2009. A zjistil jsem prostě, že se mi to zvukově i hráčsky dost líbí. Tak bacha vole, pouštím to jo, teď.

Obsahej se do Brandýsa. To byly Evil, pro mě úplně neznámá kapela. Mrknu se s váma teď na dvě dema velkých kapel. Úplně první snímky našli do studia a natočili svoje první slavné desky. První demo snímek a skladba Alone in the Dark od Testament. Před vydáním té desky slavný Legacy z roku 87. Zpívá tam ještě tenkrát hlas Exodusu, Steve Zetro Zouza, raritka, go.

Tak to byly testy a la testamenti. A teď pustím demáč velkých Megadeth před vydáním debutu Killing Is My Business. Je to skladba Love It To Death. Příjemný poslech.

Wow, tak to byl sám Mustang, ty bogo, velký Metallica fanoušek, pan Mustaine na demo Megadeth z roku 1985. A protože největší česká thrash metalová hvězda naší republiky, kapela Exorcisphobia, vydává novou desku a vylezl už první single, tak je samozřejmostí, že ho pouštím. Skladba Neurosis Unbound, tak se všichni userte, je tady Exorcisphobia. Jestli ji najdu, už ji mám.

Takže to byly Exorcist Phobia, jejich nový single. Myslím, že slyšíte, že se opět vrátili ke svým milovaným Vojvod, a to nejenom hudebním zaměřením, ale i obalem desky, co jsem tak viděl, a údajně, ne údajně, ale opravdu jim to kresil některý přímo z muzikantů Vojvodu. Spolupráce navázali po jejím koncertu v pražském klubu Cross, kde společně hráli, a tam už se na této spolupráci domluvili. Takže to bude taková zaplať pámu česká vojvodňácká deska, zaplať pámu za to. Vydali taky novou desku Američani, Metal Church, nová deska. Největší perlou ohledně této nové desky je, že na ní hraje na baskytaru David Ellefson, vyhozivší se z kapely Megadeth, hraje kde se dá v každý kapele druhý, aby zapomněl na Megadeth. Dokonce nedávno jsem posouval jeho rozhovor pro nějaký americký rádio, kde se optali na jeho názor na novou desku Megadeth. No, asi nejkratšíma slovama to zhodnotil, že to je jako dobrá nová deska solová Davida Ellefsona, ale že to v podstatě neposlouchá a tak dále. Takže dáme si ty nový Metal Church, Brainwash Game.

Tak, to byly český trahýr, výborně, výborně. Jsem opravdu zvědavý, kam se s tímhle druhem muziky chtějí drápat. Nicméně jim držím palce. Dalšího na paškál tu máme pro změnu Master's Hammer a jejich novej single. Jejich novej single Karneval, jejich novej videoklip k tomu mají a jedou a jedou a jedou. A je to opravdu něco mezi black metalem a diskem, je to velmi, velmi zvláštní, posuďte sami.

No, já mám tedy, já jsem teda radši, když Franta se věnuje tomu black metalu, který prostě umí nejvíc a nejlíp na světě. Tohle nepřenechám Feinschmeckrům a že jich je spousta. Nová deska Sodom vyšla, nový single Silence is Consent, bla bla bla. Oproti Destruction, který prostě jedou ve čtyřech a je to prostě pecka, ty Sodom se vracejí úplně někde k první desce, kdy to ještě nebylo úplně fajn a jedou podle toho vzoru. Těžko říct, nicméně nový single Silence to koncert pouštím.

0: Tak to byli Sodom, Sodom se svým novým singlem Silence is No Consent. Vlastně to byl slušný nářez a jako asi je to v pohodě. Teď se vrátíme ke klasiku Motorhead v období její desky Bastard, asi z roku 93, tuším. Skladba Lost in the Ozone, kterou jsem s jednou kapelkou hrál za Škopkama, a takže jsem bytostně cítil, jak je to silná věc prostě. Tenhle song prostě mám živák z roku 93 ze Švédska. Motorhead Lost in the Ozone.
1: This one is a nice love song. I said it's not love song, it's not being fucking abandoned.
2: A bastard.
1: So I've got a kind of bastard. There are lots of different kinds of bastard. You probably meet them in your life, you'll know every one of them.

Tak to byl film pro pamětníky, kapela Motorhead. A na závěr, asi to tak přesně vyjde, si dáme úplně novou desku, úplně novou písničku geniální kapely z 80. let Crimson Glory. Nová deska po, já nevím, asi minimálně 20 letech, velký návrat, koncerty naplánovaný, tuším, že i Evropa. A tím já se s váma rozloučím. Za dva týdny se těším moc na rádiu B, na rádiu B. Mirek Fibiger, pouši zabořenej v horký kaši. Mějte se krásně. Dobrou noc.

Krásný dobrý den, dámy a pánové, naladili jste se Radio B a od mikrofonu se hlásí bílý muž s černým srdcem. No jasně, je to tady MC Marky, ten co má rád pivo párky a dobrou taneční hudbu. Kdo to ví, Radio B, vzal jsem černý kotel a nadupal jsem to dobrou muzikou. Funky, soul, jazz, rock and roll. Budeme rock'n'rollovat, budeme rapovat, budeme stepovat, rytmus milovat. No tak co? Are you ready? No tak pojďme!

jsou Brada. Pravidelně ve středu jednou za 14 dní živá show a pak v pravidelných opakování. Udělejte si pěkný místečko, protože mám pro vás pěkný nášup. Jup, haha, yeah man. The Funk Soul Brada. The Funk Soul Brada. The Funk Soul Brada. Rak, rak, rak, rak, rak, rak, rak, The Funk Soul Brada. Tak co, jste připraveni? Já teda jo. Budeme kroutit celý dělem hlavou, rukama, nohama. Bude to fajn, bude to cool, bude to pecka. Dneska slunce svítí a to se Márovi líbí. Natáhnu barevný oblečky, uděláme nějaký fajn fotečky. Haha, The Funk Soul Brada. The Funk Soul Brada. No a jako vždycky, na uvítanou si dáme nějakou funkovou záležitost. Jo, a řeže to jak pila, přichází totiž Markus Milaj, Juju. Přesně tak se jmenuje první single, takže pojďme na to, startujeme dámy a pánové. Vynejte si repráky pěkně do oken, protože to nebude dobrý. Tak jdeme na to, 1, 2, 3, 4, je tady Black Eyed Top.

No jo, funky funky, zapomeň na to, co jsi kdy pil. Na řadě Swinger Over and Gypsy Hill. Wow, pár kill, dodám sil. Jedu ve stylu black music, to znamená žádný z klidu. Odáme se electro swingu, přesně tuhletu muziku tady pouštíme. Takže trochu swingu a trochu moderny. A to mám rád. Mám rád, když to šlape. Mám rád, když basy duní. A hrajou chlapci, co umí. No tak pojďme na to. Dobrá hudba se posílá vždy do uší pěkně nahlas. Ať to vědí sousedi, ať to vědí váš miláček, ať to vědí vaše žena, vaše tchyně, prostě úplně všichni. Swing time na Radio B. No tak pojďme na to. 1, 2, 3, 4.

Say howdy, howdy, ho. Say howdy, howdy, ho. No tak co, lidičky, jak se vám to líbí? Jedeme pěkně z kopce. Nejdřív to bylo funky, teď tady byl electro jazz. Hrajeme Count Basie, hrajeme taky Chris Cross. Na řadě je tady Diana Ross a její partička, která si říkala The Supremes. Dáme si tak trošičku rock'n'rollovou záležitost, kterou určitě znáte od Jerry Lee Lewis. No jasně, money, money, money, ty jsi moje honey. Oho, tentokrát pod taktovkou partičí, která se říká Senior Citizens Mix, to bude skvělý. A nebude to žádný kicks, takže pojďte, ať je rock and roll, ať je soul a funky. Are you ready? Pojďte tleskat na druhou, protože černá muzika se takhle tleská. No tak jo, money!

Jo, jo, jo, prachy, prachy, prachy. Prachy nemám, prachy, já mám hrachy. A když je nemáš, tak seš pod tlakem. Provzu tě nočním vlakem a budu tě k tomu rapovat. Kdo přichází, kdo to ví? No jasně, bude to Chuck D, skupina Public Enemy pod taktovkou Peter Rock. Je to klad. Klad, klepity klap, mu je to rap. 90-kový hip-hop, který patří do našeho kotle. No tak si to pojďme užít. Night Train, Public Enemy number one, one, one, one, one. Flavor.

Hit the drum line. Hit the drum line. Hit the drum line. Hit the drama, get wicked, no tak tohle to byly skvělý Public Enemy, Night Train, a to bylo Fight the Power, He Got Game, give it up, tuhle tu partičku mám vážně rád a v našem Černým hrnci to stále bubla, je to fakt mania, když přichází Radio Mania, tohle to je další pecka z našeho kotýlku, přicházíme trošičku do nudžezový náladičky, zábavičky, pojďte na to, budeme tančit dál. Stále jsem tu s vámi, MC Marky, a tohleto je Black Eyed Top, nejlepší pořad na světě.

tak co, jak se vám líbí tato pecička? No jo, jo, chce se mi na parket s nějakou kočkou jít. Když hraje DJ Apollo Beat, jedeme retro, je mi vědro, vypiju vědro. Jak je libo, piju pivo a limo a stále pouštím dobrou muziku. Zůstáváme v 80. letech, přichází True's Love Injection. Takže pořádná injekce do vašich žil. Zapomeň na to, jak jsi žil. Žil, páni, dokonalý rým. Já to vím a jdeme dál, takže jo, další pecka dance 80. let.

Yo, Radio B, oh, tak to je Music Land, připraveně do éteru z Polska Alex Band, výběr z nejlepších LPček, hrajeme si jazzíček, výběr pana Máry, oh, připravte si afra, hranatý káry, protože za rohem jsou sedmdesátky, jak jsem slíbil, přímo z Polska přichází jeden skvělej band, a to přímo Alex. Takže takováhle hudba k nám taky patří a už jsme v 70. letech a tohle to mám vážně rád. Další dekáda je před náma, tak jo, pojďme na to. Volume Max.

Jo, tak tohle tomu říkám pořádná jazzová muzika. Je tady 38. minuta našeho pořadu Black Eintop. A kde je Vlaďka, Hanka, Dominik i Šárka? Hlavně ať tu není válka, war, ať zazní chor. Přesně tak, rok 1977, Galaxy Funky Perfection. Tak pojďme na to. Už si nasadte ty afra a pořádně si vemte kalhoty do zvonu, protože teď to přichází. Světelná podlaha hlanatý káry, hoho, od MC Omary. Přímo do vašich uší na rádio B do celého světa. Hudba Geta, takový je Black Eintop. Jednou za 14 dní živáč a pak v pravidelných opakováních. Jste tu s námi? Já teda jo, já jsem tady stále s váma. War.

Wow, tak tohle byla kapela War a tato rozjela jako tank. What is the funk 1975? Jestli jste šílený, tak to jsem rád, že jste tady, protože my hrajeme jenom pro samý šílence. Budeme pokračovat dál. What it is the funk 1975? Kapela Apolis. Oh, takže to je jasný. Mám rád lidi, nemám rád klepy, mám rád rapy a doufám, že nás poslouchá moje sestra Epi. Hej, děvče, seš funky? Já doufám, že jo, protože všichni jsou kolem mě funky, všichni jsou šílenci. A proč? Protože milujou Black Eyed Peas.

wa-pa-ra-pa. Wa-pa-pa-ra-pa. Say wa-pa-pa-ra-pa. No hej, baby, ho, kroutíš dobře bokama. Ušima, pusou, vokama. S klukama rozjedeme break. Au, teď jsem trochu hejk. Tohle jedou mladí, co rádio lébe ladí. A jedeme stále dál, dámy a pánové. Rozjeli jsme to v 70. letech, v 70. letech a pojedeme dál. Wolfgang Dauner, Just Bring It Out. To znamená, že přechází další taková věcička, jednou nohou v 70. a druhá v 60. Wolfy, Wolfy, dobrý, to má grády, tak jedeme dál, co je na to?

No, ladies and gentlemen, nevím jak vy, ale mně to připadá jako neskutečná záležitost. Je to fakt real, anebo je to Matrix? Jakoby tam na kytáru hrál samotný Jimi Hendrix. So, 60. léta, skvělá doba. Já od Majku zdravím, kámoště, DJ Loba. No jasně, pana Revmana. Pokračujeme dál, jsou tady 60. léta. Stick up, baby, hrej mi. Radio B, Boyk Eintopf.

50. letech rapeři, kteří si říkali Calvin's Angels Bank, CB, a tohle byla klasická Motownová záležitost ze 60. let. Ladies and gentlemen, máme tady první polovinu našeho pořadu za námi a náš Eintopf je stále plný dobré muziky, stále ještě jednou nohou v 60. letech, ale za chvíli přijde něco jako rock and roll, Eddie Sting, so, takže stále funky, funky, naplný pecky. Pozdravu všechny kecky, buďte blázni, nebuďte normální, pojďte dělat blbosti, život je strašně krátkej a muzika je skvělá.

0: No tak co, kluci a holky? No, já vám něco povím. Buď black music věrnej, ať si žlutej, bílej nebo černej. Budeš tančit, budeš skákat, nebudeš se flákat. Groove bude tě lákat a sousedi, no tak ty budou kdákat. A co se nám si řeknou?
1: Je to monotónní, sprostý, nemá to melodii. Všechno se tady haupe, to se nedá.
0: No to se vážně nedá. Protože tohle to je funky a to se poslouchá pěkně na vás. MC Marky Týpek, bude to vtípek, přichází totiž Joker, jo, jedna noha v šedesátkách a hned přichází Mr. Rock'n'Roll Ambrosilos, je to tady, tak pojďme na to, máme 55 minut.

Au, good, good loving, já vám něco povím. Nejhorší je zima a když kručí břicho, následuje ticho, takže je to fakt fajn, když svítí sluníčko. Tohle byl Chubby Checker pro tebe, Procházková Haničko. A teď budu hrát pro svoji maminku, protože ta miluje rock and roll music a já, stejně jako já, asi to mám po rodičích. Dick Lory, dobrá rock and rollová jízda, takže tady máme 50. léta. Tohle chutná.

Wow, glory, glory, tohle byl The Glory a Ballroom Baby a DJ Hrej, my pokračujeme dál. Pro rock and roll šel bych na třeba severní pól. Rock, rally, roll, tohle mu ta další rock and roll a záležitost šmrcla Rhythm and

rock, rock, rock, je to tak, ladies and gentlemen, skvělá záležitost, Hank Ballard. Takže uzavíráme pomalu 50. léta, připadám si jako v ringu, když přidám trošičku do kotlíčku swingu. Pana Harrise, Love Machine 1951, to znamená, že pomalu, ale jistě se dostaneme na hranici swing music.

Parárará, no tak co, je to rock and roll, je to rhythm blue, anebo boogie woogie, ať zazní ti, co umí, ať to pěkně duní, a tak zní moje heslo, k vašim uším se to pěkně sneslo, jak jsem slíbil, přichází 40. léta, to znamená swingová éra, takže se převlídněte, vyzvěte své slečny a pojďte tančit.

No tak jo, tohle to byly skvělý 40. léta, kdy se lidi pěkně oblíkali, no a na parketech to opravdu žilo, protože do našeho pořadu patří i klasický jazz. Dáme si Crusaders, bude taková záležitost, která nás dostane zase trošičku na jinou úroveň a pak už si začneme repovat, co vy na to? Mám to rád, mám rád vás, mám rád celý svět a hlavně tohle rádio, jazz, oh yes!

Jo, přesně tohle to je náš černý hrnec, prostě absolutně všechno. Jedeme stoletý nejlepší černý muziky a další porce k jídlu. Přidáme si trochu beatu, koření do kotle klepu, odáme se opět tak trochu repu. Přichází repový bozy, you are free. Vlastně pro mě jsou úplně všichni repový bozy, ale tyhle ty to dotáhli vážně daleko. Jazz, rap na rádio V a máme tady ještě 30 minut, tak to pojďme ještě oslavit. Slunce svítí a to se má líbí, ahoj, doufám, že jste happy, doufám, že

You are free na Radio B. Wow, wow, wow, už to tady se mnou zase pěkně hejbe. Dám si drinku lock. What's up, dog? A tak to je teda gól. Přichází Shaquille O'Neal, to znamená co? Že by basketbal? Ne, byl to skvělý rapper a my si vykodáme tu pravou 90.

bim. Wow, wow, tak tohle to bylo skvělý Shaquille O'Neal a máme tady devadesátky. Dám si trochu piva nebo slívku a co takhle nějakou rapovou dívku. Female rap v podání Nicky D. All About You, to je další single z našeho skvělého pořadu Black Eyed Top, takže to ještě stále rozjíme v 90. letech, ovšem trošičku ve funkovým rytmu. Vlastně celý je to funky, i vy, i já, my všichni.

It's all about you, Mr. Sexy. Mám trochu skepsy, když tady pije Pepsi. Pokračujeme dál, protože léto a takhle znělo v 90kách Černý ghetto. Nicky D na Radio B, my pokračujeme stále dál, protože už máme jenom 20 minut před sebou a opět si přejeme trošičku tanečního rytmu v rytmu. Nevím, jestli jsem dneska hrál něco, jaký funky nebo jazz. Nevím, co vy na to? Napište nám, co si myslíte o našem pořadu, o našem rádiu, nebo nám posílejte nějaký fotky, jak jste se šíleně oblíkli. Barvy, a lidi koukají jako larvy. Páni, já jsem ale poeta, takže pokračujeme dál, jo? Naplý pecky.

all about jazz from a crazy world.

Že jsme do rock'n'roll přidali trochu moderního beatu od rovnice ke svatému vítu. Jedeme stále dál, dámy a pánové. Máme tady poslední 10 minut našeho programu. Páni, jak ten čas utíká. Takže se ještě trošičku užijeme funkovýho rytmu, protože je to fajn. Co vy na to? Pak si dáme nějaký gaspo. No, uvidíme. Je tady 10 minut, takže ještě jedeme dál.

No a je to tady, dámy a pánové, mám pro vás nemilou informaci. Pomalu, ale jistě končí náš program. Takže moc díky, že jste to se mnou vydrželi. Tohle to byl Black Eintov, tohle to byl Hrnec, který jsem narval dobrou muzikou a doufám, že se vám to líbilo. Hráli jsme funky, hráli jsme soul, hráli jsme jazz, rapovali jsme, hrál jsem rock and roll a jediný styl, na který mi teďko moc nezbyl čas, je gospel. No jasně, když svatí pochodují. Takže díky moc, ahoj. Bůh s vámi, mějte se krásně a mějte rádi život. Jo, je to super, ahoj.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.